0: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Collagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Collagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC. I'm making my big debut.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
11: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
12: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
14: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
15: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
14: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
16: Jíst zdravě za normální...

0: ceny díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád. Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku. Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
3: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
6: Teda, Alenko, to voní báječně.
7: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
8: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
9: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
8: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
14: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
20: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
21: Kulma!
22: To vyřeším. Mám Richard.
21: Přijďte zás!
22: Díky!
21: Kulma!
23: Kdo to natočil?
22: Kulma z Datartu.
24: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
26: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.

0: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Remember how the stars stole the night away.
3: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.

0: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda, Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC. I'm making my big
7: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
9: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
10: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
11: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
12: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
18: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
19: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
18: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují

0: Skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
2: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
3: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
4: Teda, Alenko, to voní báječně.
5: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.

0: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC. I'm making my big debut.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
7: A to není běžný?
6: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
8: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
9: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol. Remember
10: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd, až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
11: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
12: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penaltě.
17: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: O pleť se stará nejeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Kolagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Kolagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.

0: Все, будемо час завтра.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
2: Teda, Alenko, to voní báječně.
3: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé při koupi dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
7: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
8: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Collagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Collagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil. I'm making my big
11: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
12: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
13: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
14: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
16: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
15: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.
18: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
19: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Ucpaný nos. Olint uvolní

0: Ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za ní.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit, když správně dosadíš.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
3: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
4: Teda Alenko, to voní báječně.
5: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
9: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
8: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
11: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden banán Volný kilogram za 19,90, žervé při koupi 3 kusů 19,93 za kus a kuřecí prsní řízky 1 kilogram za 109,90. Bila.
12: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
13: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil. Remember
14: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
17: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
18: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
19: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
20: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
1: Hele, nebyl to Fittipaldi?
2: Tak to bude divoká jazda.
1: No, ale zatím to tak nevypadá.
2: Tak skoro do boxu?
1: Hele, a je to vůbec on?
3: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
3: Teda Alenko, to voní báječně.
4: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Opávia zlaté boxy za 29,90. Nescafé Dolce Gusto při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. A kombo Tullamore Cider plus Coca-Cola za 229,90. Bila.
12: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
13: O pleť se stará ne jeden, ale 16 typů kolagenu. Sérum Collagen Specialist 16 zpevní vaši pleť a zmírní až 16 známek stárnutí. Nově ho doplníte rozjasňujícím gelem. Doporučováno dermatology. Collagen Specialist 16 od Vichy. Využijte nyní speciální nabídku na vybrané produkty.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale

0: Vaše otázky pojištění vidím velký špatný.
1: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně.
2: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.

popsaný papír. PSA. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.
5: Guláš, to se snadno řekne. Ale Petrova máma se kouká. Co ta cibule? Je to správně hustý. Bude jí to chutnat.
6: Teda Alenko, to voní báječně.
7: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu.

0: jezdců za 129 korun. Pouze v KFC.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo zralé přikoupit dvou kusů 24,95 za kus. Šunka dušená v páři za 19,90 a tuňák Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Třeba bio za cenu nebio. Jen tento měsíc. Albert.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

0: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
2: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti. Remember how the
5: stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
2: Kulma!
6: To vyřeším. Mám Richard.
2: Přijďte zás!
6: Díky!
2: Kulma!
7: Kdo to natočil?
6: Kulma z Datartu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Taky? Co to je?
1: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
3: Usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa, Akučka a ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
3: Klepeta.
5: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
6: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
9: Hned tam jedu.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Na Vinted může být všechno znova nové.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Co si vezmu na sebe?
14: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
13: Ne, moc Wall Street.
15: Chceme víc za září.
14: Změř mi puls. To je dokonalé.
15: Zalando.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
5: Nulka.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON.
9: Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Tak zásuvky jedou.
11: Díky moc. Co jsme dlužní?
10: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
12: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Monikuba Gárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrana.
13: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
20: Dej do ní svoji nabíječku.
21: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
22: Koťák Live, nabušená talk show.

0: každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

it up, mine. Pick it up, mine. Pick it, dig it, mine.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
6: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
5: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
6: Albert stojí za to jíst lépe.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
7: Unihobby.
8: Flexa a kučka a ta...
9: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
8: Klepeta.
10: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Psyos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Psyos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Psyos Brow Tint.
1: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Datart nákupy. Vařte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Co si vezmu na sebe?
7: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
8: Ne, moc Wall Street.
9: Chceme víc za září.
7: Změř mi puls. To je dokonalé.
9: Zalando.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

Standard traky je a čáda viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Tati, co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
3: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský náboj Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
4: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Unihobby.
2: Flexa a kučka a ta... ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
2: Klepeta.
4: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
6: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Co si vezmu na sebe?
8: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
9: To půjde na zasedání správní rady?
10: Ne, moc Wall Street.
11: Chceme víc za září.
9: Změř mi puls. To je dokonalé.
11: Zalando.
12: V Datartu objednám.
13: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte zás!
15: To byl Richard!
16: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datart.
17: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
18: Ty máš vždycky něco v rukávu.
19: Mám M-Bank.
17: M-Bank. Velká malá vítězství.
20: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
21: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s hit paráda na Očko Star.

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
6: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Kofola 2 litry, 1 bod navíc. Penny.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a Kučka a ta... ta...
4: Křoviňák, Čertí lejno, Arabela, Pajcer...
3: Klepeta.
5: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun. Volkswagen.
7: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi.
9: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Co si vezmu na sebe?
13: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
14: To půjde na zasedání správní rady?
15: Ne, moc Wall Street. Chceme víc za září.
14: Změř mi puls. To je dokonalé.
15: Zalando.
16: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrano.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelmu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Nech do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Taky? Co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
3: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci hroznyré vyvinné bílé bezsemné 500 gramů za 27,90. Penny.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.

Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: na celý život.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
3: Klepeta.
5: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
7: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 321, chuť pokračovat.
8: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
9: Co si vezmu na sebe?
10: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
11: Ne, moc Wall Street.
12: Chceme víc za září.
10: Změř mi puls. To je dokonalé.
12: Zalando.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
16: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
18: Ty máš vždycky něco v rukávu.
19: Mám M-Bank.
17: M-Bank. Velká malá vítězství.
20: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
21: Jiřinko? Jiřinko?
22: Jiřino! Jirku, zase u tebe?
21: No jo, přišla na snídani.
22: No Jiřinko.
21: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
22: Dobrý nápad.
21: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
22: Až 70%.
21: No, a to je pěkný.
22: To je pěkný.
23: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
24: V Datártu objednám.
25: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
26: Přijďte zás!
27: To byl Richard!
28: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datárt.
29: Létu, že breč, venku listopad, na tvý vlasy padá deš, nejde tě nemilovat.
30: Přivítejte Adama Mišíka,
31: Moniku Bagárovou,
30: Jakuba,
31: Rybo,
30: Tomáše Zástěru,
31: Vikýř,
30: Tereza,
31: Maško,
30: René Dan,
31: Monika Tymková,
30: Petr,
31: Švancara,
30: Martin,
31: Hrana.
32: Jsme přátelé?
33: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
34: Návykový látky až po samotným přelnu.
35: Správně, jsi šikulka.
36: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
37: Pojďte se podívat.
38: Dej do ní svoji nabíječku.
39: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
40: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podležím.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90. Penny.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
3: Klepeta.
5: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Co si vezmu na sebe?
3: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
4: Ne, moc Wall Street.
5: Chceme víc za září.
3: Změř mi puls. To je dokonalé.
5: Zalando.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
8: Hned tam jedu.
7: Datart.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
10: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
11: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
12: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
13: Hele, nebyl to Fittipaldi?
14: Tak to bude divoká jazda.
13: No, ale zatím to tak nevypadá.
14: Tak skoro do boxu?
13: Hele, a je to vůbec on?
15: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nájkový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
0: Pojďte se podívat.
1: A dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

it up, mine. Pick it up, mine. Pick it, dig it, mine. Farming.

0: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
1: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
0: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
1: Albert stojí za to jíst lépe.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
3: Tati, co to je?
4: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, aktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
6: Spousta voňavých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc sýr sedlčanský hermelín za 29,90. Penny.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa, Akučka a ta... ta...
5: Ksoviňák, Čertílejno, Arabela, Pajtěr...
4: Klepeta.
6: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG.

0: za cenu, která potěší.
1: Hned tam jedu.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Co si vezmu na sebe?
2: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
3: Ne, moc Wall Street.
4: Chceme víc za září.
2: Změř mi puls. To je dokonalé.
4: Zalando.

0: Očko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, Ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový den?
1: Myslel, že chceš být sama.
2: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namašperu tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto na s apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
8: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.

užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.

0: hobby.
1: Jednotka je na místě.
2: Flexa a kučka a ta... ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
12: Volkswagen.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
13: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Co si vezmu na sebe?
16: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
15: Ne, moc Wall Street.
17: Chceme víc za září.
16: Změš mi puls. To je dokonalé.
17: Zalando.
18: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
19: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
19: Datart.
11: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnějš nehledejte.
12: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Štok za 109,90. Albert.
7: Očko tě zve do kina.
3: Kam jedeš? Ano.
10: Do Berlína.
3: Máš kluka?
10: Nemám.
3: To je fajn.
10: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
3: Jsi myslel, že jsi být sama.
10: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
3: Já dělej, že to pro tebe nic neznamená.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Některé věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

zažít, režim nerušit, ať se mi daří, ey. Pořád jsem hladový a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale

0: To je mega dobrý. A víš, co je ještě dobrý? Tam ten výhled, tam. Vidíš ty hory, kámo?
1: Vidím.
0: A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak milionář brečí.

0: okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Thank you so much.

0: Goss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
1: Tati, co to je?
2: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
6: L'Oréal Paris uvádí.
7: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
6: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
7: Když září moje vlasy, zářím i já.
6: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
8: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc konzervy pro kočky Gourmet Gold za 9,90. Penny.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
3: Klepeta.
5: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík. Odpočívej jako profík. Jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
4: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
0: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
6: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s těmito produkty. Bonpary a hašlerky, 1 bod navíc. Penny.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: hobby.
1: Jednotka je na místě.
2: Flexa a kučka a ta... ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Co si vezmu na sebe?
2: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
3: Ne, moc Wall Street.
4: Chceme víc za září.
2: Změš mi puls. To je dokonalé.
4: Zalando.
5: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
6: Volkswagen.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bakárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Vikýř,
11: Tereza,
12: Maško,
11: René Dan,
12: Monika Tymková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrano.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
13: Návykový látky až po sadnotním přilnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Dej do ní svoji nabíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

Pick it up mine. Farming.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Unihobby.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
6: Klepeta.
8: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
12: Remember how the stars stole the night away.
13: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
14: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
15: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
14: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
15: Albert stojí za to jíst lépe.
16: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
17: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Kaufland, moje první volba.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: V Datartu objednám.
10: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: To byl Richard.
12: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datart. This beautiful thing that I've got, please stay. I
13: want you, I need you, oh God. Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymkova,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrano.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji navíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
23: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
24: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
25: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

traky. Je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
4: Mít malé sny nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her. I'm making my big debut.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Wow.

0: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Ahoj, mami.
4: Dobrý den.
5: Jednoduše skvělá.
6: Gianna mia.
7: Unihobby.
8: Jednotka je na místě.
9: Flexa a kučka a ta...
10: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
9: Klepeta.
11: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělej to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
17: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
18: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.

0: Mami, ja mam mega hlad.
1: Rybičková.
2: Diana Mia.
3: Jednoduše skvělá.
0: Diana Mia.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
6: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
10: Mít malé sny. Nestačí.
11: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
12: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
13: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette.

0: Nicorette Spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette. L'Oréal Paris uvádí.
1: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
0: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
1: Když září moje vlasy, zářím i já.
0: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
1: Vy za to stojíte.
2: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy. Remember
3: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
6: Hello, hello, it's Robbie Williams.
5: I brought something delicious.
6: Felix,

0: Unihobby.
1: Jednotka je na mostě.
2: Flexa, Akučka a ta... ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.

0: jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
10: Mít malé sny nestačí.
11: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie,
4: dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
5: A to není běžný?
4: No je, myslím, ale asi jako ryba na kole.
6: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
7: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
8: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
9: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
11: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
12: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
13: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
14: Uni hobby.
15: Jednotka je na místě.
16: Flexa, Akučka a ta...
17: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
16: Klepeta.
18: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
19: Očko tě zve do kina.
20: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
21: How the hell is that dog still alive?

Pít, teď mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Tady jsme!
5: Oh. Trosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Remember how the stars stole the night away.
9: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním na Renault Days.
10: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono?
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na pánvi!
12: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
13: Mít malé sny. Nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie,
16: dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
17: A to není běžný?
15: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
18: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
19: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
20: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
21: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Když jsi černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
24: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
25: Pass part of the

0: The new Eau de Parfum for her.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Wow!

0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Očko tě zve do kina.
2: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
3: How the hell is that dog still alive?

too.

0: jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Ahoj, mami.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
0: Jednoduše skvělá.
5: Gianna Mia.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: L'Oréal Paris uvádí.
10: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
9: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
10: Když září moje vlasy, zářím i já.
9: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
10: Vy za to stojíte.
11: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
12: Hello, hello, it's Robbie Williams.
11: I brought something delicious.
12: Felix,

0: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
4: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
8: Unihobby.
9: Jednotka je na místě.
10: Flexa a kučka a ta...
11: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěrčo.
10: Klepeta.
3: Unihobby, vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
12: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama. A hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
14: Mít malé sny. Nestačí.
15: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
16: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
17: Očko tě zve do kina.
18: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
19: How the hell is that dog still alive?

0: Mami, jag mår mega hot.
1: Ribicicola.
2: Gianna mia.
3: Jednoduše skvělá.
0: Gianna mia.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
6: Hele, nebyl to Fittipaldi?
7: Tak to bude divoká jazda.
6: No, ale zatím to tak nevypadá.
7: Tak skoro do boxu?
6: Hele, a je to vůbec on?
8: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
12: Mít malé sny nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
15: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
18: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
19: Hello, hello, it's Robbie Williams.
18: I brought something delicious.
19: Felix,

0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí. Remember
2: how the stars stole the night away. Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy. Unihobby.
7: Flexa a kučka a...

0: Ta...
1: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
0: Klepeta.
2: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Tady jsme!
6: Oh. Trosečník, který není spocený.
7: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
8: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající

0: svěžest a okamžitý pocit schlazení.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
12: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
13: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Gloss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po sadnotním přilnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat.
4: Dej do ní svoji nabíječku.
5: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, mami.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Jednoduše skvělá.
5: Gianna mia.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
7: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
9: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: V datártu objednám a za půl hoďky vzarma vyzvednu.
17: Přijďte za.
18: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datart.
19: Uni hobby.
7: Jednotka je na místě.
8: Flexa, Akučka a ta...
13: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
8: Klepeta.
6: V Uni hobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy.
3: ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
5: Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
6: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Nikdy se nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Některé věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle.

chci zažít, režim nerušit, teď se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli jsem mladej, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale jsou věci, na který vždycky seš sám. Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty čísla jsou pořád větší, ey.

0: Morning stopky. To je mega dobrý, ale víš co ještě dobrý? Tamhle ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak mi

0: jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1. Chuť pokračovat.
2: Mami, já mám mega hlad.
3: Rybičková. Gianna
4: mia! Jednoduše skvělá.
5: Gianna mia!
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: 7 Days okolo Orea.
16: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
17: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
18: Mít malé sny nestačí.
19: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
20: Jen do toho, pořádně mi zatop, přidej zeleninu, ještě, to je ono.
21: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
20: Na pánvi. Unihobby.
22: Jednotka je na místě.
23: Flexa, a kučka, a ta...
24: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
23: Klepeta.
25: Unihobby, vám rozumíme, stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrada.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Nech do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

šla v loďku svých dalších sester. Růženec dobil jí pas, éterická a tak jemná, s petlem andělský hlas. Jo.

oblek, co obléká si místní kněz. Láska mě blázně vytáhla za ní, při myšlenkách říkám si cash. Padreho uspal jsem odvarem z máku, místo mše pokojně spím.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podrž.

Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid E-Tech samodobíjecí. Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Prosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
3: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nový Google Pixel 11 Pro s designem, který zaujme vyspělým foťákem a Gemini v jádru. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
7: Mít malé sny nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
5: Unihobby.
6: Jednotka je na místě.
7: Flexa a kučka a ta...
8: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
7: Klepeta.
9: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
10: Goss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
4: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
3: Při nakládání.
5: Unihobby.
6: Jednotka je na místě.
7: Flexa, Akučka a ta...
8: Ksoviňák, Čertílejno, Arabela, Pajtě.
7: Klepeta.
9: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
10: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
0: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydu. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Monikuba Gárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maškova,
11: René Dan,
12: Monika Tymková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrana.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
15: Návykový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Abych do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
22: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba žhavou novinku. Skládací telefon Samsung Galaxy Z Fold 8 s vylepšenou ultralehkou konstrukcí. Co do půlnoci objednáš?

0: hobby.
1: Jednotka je na mieste.
2: Flexa, Akučka a tá... tá...
3: Ksoviňák, Čertilejno, Arabela, Pajcer...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: L'Oréal Paris uvádí.
9: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
8: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
9: Když září moje vlasy, zářím i já.
8: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.
10: Remember how the stars stole the night away.
11: Až 1100 kilometrů dojezd. Až 1100 zážitků. Objevte modelovou řadu Renault Full Hybrid e-tech samodobíjecí.

0: Nyní se zvýhodněním až 209 tisíc korun s financováním na Renault Days.
1: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono!
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
3: Super prodloužený víkend. Od pátku Kajarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. Kámistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.
4: Každý rodič umí něco jedinečného.
5: Mama. Mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
6: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
4: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: V Datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datárt.
5: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
6: Hello, hello, it's Robbie Williams.
5: I brought something delicious.
6: Felix,

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Očko tě zve do kina.
2: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
3: How the hell is that dog still alive?
4: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
5: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara. Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
4: Unihobby.
5: Jednotka je na místě.
6: Flexa a kučka a ta...
7: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
6: Klepeta.
8: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Milka sušenky z Kaufland Card Extra za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa z Kaufland Card Extra za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš z Kaufland Card Extra za 18,90. Kaufland.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
7: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
9: Hned tam jedu.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
11: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když paříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
10: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
11: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
10: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
12: Wow.

0: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
2: 7 days okolo Orea.
3: Oreo uvnitř 7 days?
2: Cože?
3: Je to Oreo uvnitř nebo 7 days croissant zvenku? Nový 7 days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy. S Nicorette.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Vendetta.
1: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
2: Quiet, please.
3: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
0: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

0: Oučko tě zve do kina.
1: Kam jedeš, Ano?
2: Do Berlína.
1: Nemáš kluka?
2: Nemám.
1: To je fajn.
2: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takový lidé?
1: Myslel, že jsi být sama.
2: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
1: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Timková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrano.
5: Jsme přátelé?
1: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
3: Dej do ní svoji navíječku.
4: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Escort, Londýn, Miláno, Madrid, Vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plány.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle text.

Svedli musíš zažít, režim nerušit, teď se mi daří, eh. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli jsem mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale...

0: To je mega dobrý, ale víš co, ještě dobrý? Tamhle ten výlet, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se jak milionář.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
6: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
7: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský nápoj Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Unihobby.
2: Flexa a kučka a ta...
3: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...

0: klepeta.
1: U Nehoby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
3: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
4: Hned tam jedu.
3: Datart.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Co si vezmu na sebe?
7: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
8: To půjde na zasedání správní rady?
9: Ne, moc Wall Street.
10: Chceme víc za září.
8: Změš mi puls. To je dokonalé.
10: Zalando.
11: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
10: Volkswagen.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.

far too kind. Can I get an encore?

0: Co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
3: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Kofola 2 litry, jeden bod navíc. Penny.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa, Akučka a ta... ta...
4: Ksoviňák, Čertí lejno, Arabela, Pajcer...
3: Klepeta.
5: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Co si vezmu na sebe?
2: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
3: Ne, moc Wall Street.
4: Chceme víc za září.
2: Změř mi puls. To je dokonalé.
4: Zalando.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
9: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
10: Volkswagen.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
12: Hned tam jedu.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství. Quiet, please.
16: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
17: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
18: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
19: Očko tě zve do kina.
20: Welcome to the Pearl Haven Hotel. We are thrilled to have the biggest influencers to launch it.
21: How the hell is that dog still alive?
22: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
23: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

it when you take control, even if you

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci hrozny révivinné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
6: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
11: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
12: Uni hobby.
13: Jednotka je na místě.
14: Flexa. A kučka a ta...
15: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
14: Klepeta.
16: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijině hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za září.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Datart nákupy. Vařte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění. Quiet,
3: please. Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
4: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
5: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi.
7: Očko tě zve do kina.
8: Kam jedeš? Ano.
9: Do Berlína.
8: Nemáš kluka?
9: Nemám.
8: To je fajn.
9: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
8: Jsi myslel, že jsi víc sama.
9: Možná nechce. Já nevím. Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
8: Nedělej, že to pro tebe nic neznamená.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Kati, co to je?
1: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90. Penny.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa a kučka a ta...
5: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr.
4: Klepeta.
6: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: Hele, nebyl to Fittipaldi?
3: Tak to bude divoká jazda.
2: No, ale zatím to tak nevypadá.
3: Tak skoro do boxu?
2: Hele, a je to vůbec on?
4: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: V Datartu objednám a za půl hoďky vzarma vyzvednu.
8: Přijďte zás!
7: To byl Richard!
9: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datart.
10: Co si vezmu na sebe?
11: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
12: To půjde na zasedání správní rady?
10: Ne, moc Wall Street.
13: Chceme víc za září.
12: Změř mi puls. To je dokonalé.
13: Zalando.
14: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
15: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
14: Při nakládání.
16: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
17: Ty máš vždycky něco v rukávu.
18: Mám M-Bank.
16: M-Bank. Velká malá vítězství.
19: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
20: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrano.
21: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
24: Návykový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji navíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohodách.

0: pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Spousta voňavých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc sýr sedlčanský hermelín za 29,90. Penny.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Unihobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
3: Klepeta.
5: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
6: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Co si vezmu na sebe?
2: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
3: Ne, moc Wall Street.
4: Chceme víc za září.
2: Změš mi puls. To je dokonalé.
4: Zalando.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
7: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět

0: Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
2: Ne, tam jedu.
1: Datart.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Monikuba Gárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymkova,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku K Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.

0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická,

0: spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
4: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
3: Na pánvi.
5: Quiet, please.
6: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
7: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
8: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
11: V Datártu objednám.
12: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
13: Přijďte zas!
14: To byl Richard!
15: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datárt.
16: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
17: Ty máš vždycky něco v rukávu.
18: Mám M-Bank.
16: M-Bank. Velká malá vítězství.
19: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
20: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Uni hobby.
22: Jednotka je na místě.
23: Flexa a kučka a ta... Ta...
24: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
23: Klepeta.
25: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
26: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maškova,
1: René Dán,
2: Monika Tymkova,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrano.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku Kajarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. Kámistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland. I need you every single day and I want you.

0: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc konzervy pro kočky Gourmet Gold za 9,90. Penny.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: hobby.
1: Jednotka je na místě.
2: Flexa a kučka a ta... ta...
3: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
2: Klepeta.
4: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
4: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
5: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Co si vezmu na sebe?
8: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
9: Ne, moc Wall Street.
10: Chceme víc za září.
8: Změř mi puls. To je dokonalé.
10: Zalando.
11: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
14: Datart nákupy. Vaste zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
15: Hned tam jedu.
14: Datart.

¡Arriba!

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Krátký, vysoký, tlustý, hubený, bi, lesba, hetero nebo gay. Na tom nesejde. Klidně přijďte, ale musíte být nazí. Sledujete pořad Naked Attraction. Zkoušíme tu něco nového. Už jsi někdy viděl 5 nahých dívek?
2: Ve skutečném životě ne.
1: Kdo ví, co se stane?
3: Nádhera.
1: Máme tu nezadané, kteří hladoví po lásce. Necháme je, aby si z 5 nahých lidí vybrali protějšky na rande.
2: Hotové potěšení.
1: Ano, co se stane, když odložíte oblečení a necháte se řídit pocity a tělesnou přitažlivostí? Je tu 5 úžasných spodních částí těl.
2: Oči sem dolů.
3: Pěkné. Není to běžná situace, ale líbí se mi to.
1: Naked Attraction, Švédsko. Umíte si představit, že jdete na rande s lidmi, kteří se vysvlečou v televizi? Tak máte nejspíš odvahu myslet nekonvenčně. Ovšem v našem pořadu můžete skončit v boxu. Za mnou je 5 nahých, bláznivých lidí. A všichni doufají, že půjdou na rande s touto úžasnou dívkou.
3: Jsem sama už rok, protože je to těžké. Toužím po perfektním partnerovi. Jmenuji se Caroline a je mi 22 let. Studuju technologickou univerzitu v Luleå. Bude ze mě civilní inženýrka v oboru technických návrhů. Jsem velmi kreativní. Ráda fotografuju, maluju a mám ráda řemesla. Jsem spontánní a natolik zaměstnaná, že skoro nemám čas spát. Potřebuju hodně prostoru, ale zároveň mám ráda soukromí. Hledám buď muže nebo ženu. Mám ráda sebevědomé lidi, kteří vědí, co chtějí. Moje vysněné rande by bylo... Nejsem náročná. Mám radost, když někdo udělá něco pěkného. Cokoliv od překvapení po uvaření večeře. Hlavní je, že si vzpomněl. Chci jít do pořadu, protože pomůže standardizovat to, že všechna těla jsou odlišná a jedinečná. Byla by legrace tam někoho potkat.
1: Ahoj, Caroline, vítej.
3: Děkuji.
1: Jak se tu cítíš?
3: Jsem trošičku nervózní, ale bude to skvělá zábava.
1: Studuješ na univerzitě a už jsi rok sama. Jak ti jde randění?
3: Od začátku studií jsem moc nerandila, protože jsem hodně studovala. K randění, prostě nedošlo.
1: A co hledáš? Jaké vlastnosti jsou pro tebe důležité?
3: Ta osoba musí být sebevědomá a vědět, co chce. Co má ráda. Taky se s ní musím cítit v bezpečí a věřit jí.
1: V těchto 5 boxech jsou holky i kluci. Jsi totiž bisexuální. Zatím si to nikomu neřekla. Tohle je tvůj coming out.
3: Už dlouho nad tím uvažuju. Zatím jsem to tedy úplně neskoumala. Rostlo to ve mně ten poslední rok.
1: A měla jsi přítelkyně?
3: Měla jsem jen muže jako partnery. Nicméně jsem zvědavá. Odjakživa jsem cítila, že si nechávám otevřená vrátka. Tato část se nikdy nezavřela.
1: Výborně. Jak zareaguje tvoje rodina a přátelé? Budou překvapení nebo jim to už došlo?
3: Máma a sestra asi něco tuší. Jednou se mě zeptali, jestli jsem bi. Zda se mi líbí i holky. A já automaticky řekla,

0: Wow, nej. Alltså bara veckor. Kdovíc, co se dneska večer stane? V těchto pěti boxech jsou dívky i kluci. Tady je máš před sebou. Nikdy si je nepotkala. A my ti je ukážeme od spodu. Tvým obtížným úkolem bude proměnit těchto pět jedinců v jednoho. A ten s tebou dnes večer půjde na rande. A doufejme, že to někam povede.
1: Bude to hodně těžké.
0: Taky si myslím. Jsi připravená?
1: Asi ano.
0: Tak tedy řeknu, otevřete boxy.
1: Bože, tohle je tak děsivé.

0: nevím, co říct.
1: Prostě se dívej. Co vidíš?
0: Červenou.
1: Přímo k červené. Co tě přitahuje? Potlačená potřeba zakousnout se do dívky?
0: To nemůžu popřít.
1: Je na co se dívat. Jaké slovo používáš? Penis nebo jaký?
0: Klacek.
1: Opravdu? Dobrá. Tak máme tu 4 klacky a jednu
0: vagínu.
1: Podíváme se na všechna těla. Který je podle tebe pěkné?
0: Žluté.
1: Tak půjdeme tam.
0: Můžu se přiblížit?
1: Trochu laku. Co ty na to?
0: Líbí se mi to.
1: Mně taky.
0: Je pěkné, když se lidi odváží vyčnívat a být sami sebou.
1: Máš ráda vysoké muže?
0: Mám.
1: Není moc zarostlý. Co si o tom myslíš?
0: Nejsem vybíravá. Může být upravený, nemusí být vyholený jako dětská prdelka.
1: Výborně. Když už jsme tady, tak se podíváme na fialového. I on je vyšší.
0: Snažila jsem se odhadnout výšku.
1: Šourek má menší.
0: I tento vypadá dobře.
1: Nevidíme toho moc, ale ruce a nohy jsou vidět.
0: Mám ráda větší ruce.
1: Můžeš předpažit? No, podívej.
0: Tohle je vážně těžké.
1: Podíváme se na červenou? To je holka.
0: Ano, všimla jsem si jejího tetování, taky ho mám a chci další. Protože já mám opravdu velmi, velmi ráda tetování.
1: Máš ráda. Teď si promluvíme o vulvě. Co na ní říkáš? Malé a velké stydké pisky. Je vidět kousek malých stydkých pisků.
0: Má trochu chlupů a to je pěkné, má to tak hezky prostříhané.
1: Taková malá přistávací dráha.
0: Takhle tomu říkáš? A co tetování?
1: Můžeš se otočit, abychom ho viděli? Páni, pěkné. Opravdu překrásný kůň. Máš ráda koně?
0: Ne. Ale všechny moje nejbližší kamarádky vlastní.
1: Červená. Jezdíš na koni? Ne. Taky není koňák. Prostě to bylo pěkné tetování. Půjdeme dál?
0: Jistě.
1: Dobrá, půjdeme k modrému. Jaký je tvůj první pocit?
0: Těžko říct. Všichni jsou tak nějak
1: pěkní?
0: Jedineční.
1: Je to moc pěkný klacek.
0: No, o tom není pochyb.
1: Není pochyb. Zbývá jediný, zelený. Je šťastný, že jsme konečně u něj.
0: Moc pěkné.
1: Velikost. Záleží na ní?
0: Podle mého největší rozhodně není nejlepší. Záleží totiž na tom, jak s ním zachází, jak všichni vědí, že?
1: Jak jim máváš, rozhodně. Umíš ten svůj používat?
0: Skvělé, perfektní.
1: 79% mužů se považuje za rostoucí. Zvětšení penisu záleží na elasticitě kolagenu. Studie odhalila, že průměrný penis se při stopoření zvětší pouze o 4 cm. Caroline, dostali jsme se k obtížné části. Musíš vybrat 4.

0: kteří budou dál usilovat o rande s tebou. Koho si vybereš jako prvního?
1: Líbí se mi energie zeleného.
0: Energie zeleného?
1: Ano, zůstane tady.
0: Zelený zůstává. Koho si ještě necháme?
1: Další osobou je... červená.
0: Tam se hned stočily tvoje oči.
1: Ano.
0: Červená postupuje. Zbývají modrý, žlutý a fialový.
1: Ano. Bože, to je tak těžké. Nicméně asi zůstane. Asi... žlutý.
0: Dobře. Zbývají modrý a fialový.
1: Bože, to je boj.
0: Je to těžké. Jsou nádherní.
1: Tak jestli si mám vybrat, tak modrý.
0: Modrý zůstává. Takže fialový vypadává jako první.
1: Je mi to vážně líto.
0: Jmenuje se Caleb a je mu 21 let. Studuje umění ve Stockholmu. Vítej dole. Byla jsi trochu zmatená. Co tě napadá, když ho vidíš celého?
1: Líbí se mi jeho tetování.
0: Jaké to bylo v boxu?
2: Byl jsem trochu nervózní.
0: Máte toho hodně společného. Umění a fotografování. A taky cestuje. Mohlo to být úžasné, tak díky za účast. Měj se.
2: Mějte se.
0: Ach, ten zadek.
2: Nahota před lidmi mě probudila. Svoje tělo jsem držel v soukromí. Účast pořadu byla zajímavá. Bylo by pěkné to zkusit znovu kvůli odvetě. Bylo to příjemné prostředí s různými přitažlivými těly. Po této zkušenosti budu svoje tělo brát více otevřeně. Uznávám, byla to zábavná zkušenost.
0: Tak jo, zbývají 4. Brzy uvidíme více z těch úžasných nahých těl. Co se ti líbí na ramenou, hrudníku, prsou, bradavkách, břichu? Čemu dáváš přednost?
1: Mám ráda plno věcí. Vše může být jiné, záleží na dané osobě. Někdo svalnatý může být pěkný, ale to platí i pro ty, kteří svaly nemají.
0: Tak řeknu, že je na čase podívat se na horní části těl.

0: Co to je?
1: Ah, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
3: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s těmito produkty. Bonpary a hašlerky, jeden bod navíc. Penny.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa, aku.

0: Kafka a ta... ta...
1: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
0: Klepeta.
2: U Unihoby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Psajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sios. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sios Brow Tint.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
7: Na Vinted může být všechno znova nové.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
7: Ahoj, Sáro.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 000 korun.
10: Volkswagen.
11: Co si vezmu na sebe?
12: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
13: Ne, moc Wall Street.
14: Chceme víc za září.
12: Změř mi puls. To je dokonalé.
14: Zalando.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
16: Hned tam jedu.
15: Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík. Odpočívej jako profík. Jez a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
18: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
19: 18.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bagárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maškova,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrano.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
24: Návykový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji nabíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
31: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
32: Je na čase podívat se na horní části těl. Takže je tu máš. Vidím delší vlasy. Taky více tetování. Trochu chlupů na hrudníku a trochu na břiše.
33: Dívka je úžasná, má pěkné křivky.
32: Ano, moc pěkná.
33: Půjdeme se podívat blíž? Začneme žlutým.
32: Dobře.
33: Co je to za muže?
32: Těžko říct. Nicméně se zdá, že je sebejistý a umí být sám sebou.
33: A ten hrudník, ať se dívám kamkoliv, není tam ani jeden chlup.
32: Ne, ale i tohle může být pěkné. Přejdeme k dívce. Dobře. Moc se mi líbí, co vidím. Červená je vážně pěkná. Má moc pěkné křivky a skvělé tvary. Líbí se mi umění na jejím těle.
33: Umění, ale nemá piercingy. Máš piercingy?
32: Má?
33: Opravdu? A kde?
32: V obou bradavkách a v nose.
33: Aha, musím se zeptat, jestli to bolelo.
32: Ano, ale jen když mě probodla jehlou. A pak to skončilo.
33: Anglická královna Isabela nazývala své prsy jablky z ráje. Zdobila si je ozdobnými piercingy a perlovými řetízky. Dnes jsou piercingy v bradavkách na vzestupu. Za posledních 10 let vzrostl jejich počet o 70%. Přejdeme k modrému?
32: Dobře.
33: Má víc chlupů než ostatní. Nicméně se ti to líbí.
32: Moc?
33: Co říkáš na celý vzhled?
32: Vypadá skvěle.
33: A co říkáš na bradavky? Je mužský hrudník taky důležitý?
32: Trošku. Vždycky se ráda díváš na něco, co tě přitahuje.
33: Na tobě je skvělé, že se ti líbí všechno. Uznáváš všechno. Neřešíš žádné detaily. Jsi otevřená.
32: Zároveň je ale těžké si vybrat.
33: Přejdeme k zelenému.
32: Má úžasnou energii.
33: Nepostojí v klidu. Šťastný chlapík. Taky pár tetování.
32: Ano, kříž a co to má na ruce? Jsi vodnář? Opravdu?
33: Máš i další tetování?
32: Ne.
33: Co říkáš na tu kombinaci?
32: Co si myslím? Jakými slovy to mám popsat? No prostě zelený je sexy.
33: Tak jo, dobrá. Dostala si srdíčko.
32: Toto je milé.
33: Prohlédli jsme si tyto 4. Je na čase udělat další těžké rozhodnutí. Kteří 3 budou dále soutěžit o rande s tebou?
32: Pokaždé je to těžké. Takže prvním postupujícím je... Žlutý.
33: To je první postupující.
32: Vypadá jako někdo, kdo je sám sebou.
33: Výborně, to je jeden. Ještě postupují 2.
32: Pak si vyberu zeleného.
33: Zelený, vodnář.
32: Přesně tak.
33: Rozhodlo tetování vodnáře?
32: Zelený prostě vyzařuje dobrou energii, co na to říct?
33: Úžasné. Vyzařuješ příjemnou energii. Zbývají červená a modrý.
32: Je tak těžké někoho vyřadit, no. Nicméně si vyberu... červenou.
33: Červená postupuje a modrý bude muset odejít. Tady máme 24-letého Jona z Markaridu. Pracuje v zákaznickém servisu. No, co na něj říkáš?
32: Je milý.
33: Ano, vypadáš skvěle. Jaké to bylo tam stát?
0: Byl jsem trochu nervózní. Je skvělé, že jsem to zvládl.
33: Co říkáš na Carolyn?
0: Je úžasná. Kéž by z toho mohlo být něco víc.
33: Dnes večer to nevyjde. Ale děkuji, že jsi přišel.
0: Já děkuji.
33: Měj se.
0: Škoda, že to tak dopadlo. Moc rád bych šel na rande. Přišel jsem v rámci výzvy. Chtěl jsem si dokázat, že na to mám. Říkala, že můj penis vypadá dobře. Člověk to neslýchá každý den. Dnešní pochvaly určitě pozvedly moje sebevědomí. Prý mám hezký penis.
33: Začíná to být zajímavé. V této části se obvykle zamilováváš, tedy do očí a úsměvu.
1: Při setkání s lidmi se dívám v první řadě do očí. Řeknou ti hodně. A také úsměv, i ten je velmi důležitý.
33: S úsměvem se dostaneš daleko.
1: To je pravda.
33: Oči a úsměv. Tak připravená? Podíváme se na obličeje.

0: Ja. Läskigt.
1: Då sonar vi. Ahoj.
2: Řekla bych, že na tebe byli stejně zvědaví, jako ty na ně.
1: No to jo.
2: Líbí se ti jejich úsměv? Přilákal někdo tvoji pozornost?
1: Celou dobu sleduji červenou.
2: No, to je pravda. Jaké to je ji vidět celou?
1: Je vážně milá a moc pěkná.
2: A taky velmi energická. Usuzuji z řeči jejího těla. Žlutý má dlouhé vlasy.
1: Ráda se s nima hraju.
2: Úžasné je, že všichni tři umí mluvit. Brzy uslyšíme jejich hlasy. Máš ráda hlasy? Dialekty?
1: Trocha dialektu je moc pěkná.
2: Máš ráda vysoké hlasy nebo hluboké?
1: Hluboké hlasy, ale u dívek nemusí mít hluboký mužný hlas. To teda opravdu nemusí.
2: Můžeš každému z nich položit jednu otázku. A začneme žlutým.
1: Dobře. Jak by tě přátelé popsali třemi slovy a proč?
2: Můžeš každému z nich položit jednu otázku. Začneme žlutým.
1: Dobře. Jak by tě přátelé popsali třemi slovy a proč?
3: To je těžká otázka, ale... Zodpovědný? Pozitivní? Bordelář.
1: No, nevím, jak by mi bordelář prospěl, protože sama jsem docela bordelář.
2: Jenže minus a minus dává plus, ne? Možná. No a co hlas? Je trochu hluboký. A s dialektem?
1: Snažila jsem se poslouchat.
3: Nenazval bych to dialektem.
2: Odkud by mohl být?
1: Zrovna jsem se chtěla zeptat.
2: Zatím se nedozvíš nic. Jen jedna otázka. Budeš muset počkat na možné rande. Teď přejdeme k červené.
1: Jak bys naplánovala perfektní rande? Plánovat, pokud to vezmeme takhle, tak moje osobní rande snů by bylo v noci. Na louce pod košatým dubem, obklopená hodně lampami. Dali bychom si piknik pod hvězdami.
2: Takové rande by se ti líbilo?
1: Rozhodně zní to úžasně. Tam, kde bydlím, je mnoho pěkných míst.
2: Ona má louky. Je tu otázka pro zeleného.
1: Čeho si u partnera a ve vztahu nejvíce ceníš?
3: Důvěra je nade vše. A také společná zábava, to je nejdůležitější. Takže asi tak.
1: Taky ráda podnikám zábavné věci.
2: A důvěra?
1: Ta je hodně důležitá.
2: A co hlas? Co na něj říkáš?
1: Pěkně hluboký.
2: Jsi tak trochu nesměla.
1: Sleduje mě plno očí.
2: No, takhle to tady chodí. Zatím se zdívala na jejich těla. Teď vidíš i jejich oči.
1: Teď vidí i mě. A všichni vypadají skvěle a určitě budou všichni strašně úžasní.
2: Je na čase rozhodnout. Musíš vybrat dva postupující.
1: Takže první vybranou osobou je...

0: röd.
1: Červená? Je opravdu pěkná a milá. A líbí se mi její tetování. A popis perfektního rande byl okouzlující.
2: Chápu. A jsou tu dva úžasní muži. Kterého z nich vybereš?
1: Vybírám si... Si... Zeleného.
2: Dobrá. Takže žlutý bude muset odejít. 23letý Adam ze Sedertelje je průmyslový elektrikář. Vítej u nás dole, no pojď. To je chlola. Hodně se ti to líbilo? Od laku na nehty, po vlasy.
1: Bylo to obtížné.
2: Jaké bylo vidět vše?
1: Je to příjemné, ale jsem smutná, že nemůžu jít se všemi na rande. Mrzí mě to.
2: Jaké to je vidět, Karolin?
3: Pěkná holka, je to škoda.
2: Jsi skvělý kuchař. Večeře mohly být úžasné. Tentokrát nebudou, ale díky za účast. Naschledanou. No, pokocháme se zadkem. Vidíš ho naposledy.
3: Stát nahý před ostatními mi drásalo nervy. Ale zvyknete si. Slyšel jsem velkou chválu. Neskutečně to vzpružilo moji sebedůvěru. Bylo mi řečeno, že mám dlouhé, hezké nohy, což bylo vážně skvělé.
2: Karolin, zbyli jen dva. A jeden z nich půjde na rande. Ovšem ještě předtím tě uvidí nahou. Jaký to je pocit?
1: Vlastně je to příjemné. Těším se, až zahodím oblečení, protože je tu příšerné vedro.
2: No tak tě poprosím. A uvidíme se za chvíli.
1: Jasnačka.
2: 22letá Karolin snížila počet 5 příjemných lidí na 2. Jsou jimi 22letý prodavač Nils a 23letá pečovatelka Sara. Kdo půjde na rande a zjistí, jestli se přitahují i oblečení? Nilsi a Saro, jak se cítíte? Mysleli jste si, že se dostanete tak daleko?
3: To ne, ale jsem moc rád.
2: Jak jste se sem dostali?
3: No, pár přátel poslalo moji přihlášku. Považoval jsem to za legrační nápad.
1: Kamarád se mě zeptal, jestli se přihlásíme společně. Ptala jsem se ho, jestli to uděláme. Já se přihlásila, ale on to nikdy neudělal.
2: Karolin sní o tom, že půjde na rande s dívkou. A nikdy to neudělala. Co na to říkáš?
1: Mám to podobně. Ani já jsem nikdy nerandila s dívkou.
2: Nicméně ten nápad tu je. To je zajímavé. Jaké to bylo poslouchat, co jsme řekli o vašich tělech?
3: Byla to zábava. Poslouchat pochvaly je vždy příjemné.
2: Co vás na vašem těle nejvíc těší?
3: Mně nejvíc nohy. Neustále mi říkají, že v džínech vypadají dobře. Takže volím nohy.
1: Já mám ráda svůj zadek. A také rty a oči. Na to jsem moc pyšná.
2: Karolin, jste viděli oblečenou. Co jste na ní říkali?
1: Je neuvěřitelně roztomilá.
3: Jo, moc milá.
2: Doufáš v rande?
3: Rozhodně už se těším, až ji uvidím bez oblečení.
2: A to se teď stane. Už jde.
3: Páni.
1: Dobře. Chci říct...
2: Jaké to je tu stát nahá?
1: Docela dobré, už jsem všechny viděla nahé, takže je normální, že schodím oblečení.
2: Co říkáte na Karolin?
1: Páni!
2: A co ty, Nilsi?
3: Oblečení vypadala skvěle, ale teď se mi líbí ještě víc.
1: To ráda slyším, děkuju.
2: Už jsme se bavili o piercingu. Co ty na to, Saro?
1: Mám je ráda, už jsem jich měla několik, i v bradavkách.
2: Karolin chtěla vidět vaše zadky. Chcete vidět ten její?
3: Moc rád.
2: No, tak tě poprosíme, aby ses otočila.
3: Ještě jednu otočku. Nádhera.
2: Využíváš toho. Všichni jste nádherní, všichni.

0: nic
1: si. Jen je alla tre. Nu
0: je a musíš si ale vybrat jednoho z těch dvou. Nemůžu si vybrat. Nils má neskutečně příjemnou energii. Moc se mi tvoje energie líbí. A vypadáš dobře, připadáš mi jako velmi příjemná osoba. A Sáru, ty jsi moc hezká. Líbí se mi tvoje křivky, máš nádherná prsa a úžasné vlasy. Jen těžko si vyberu. Oba se mi moc líbí. Naprosto skvělí lidé. Nevím, co mám říct. Caroline,
2: jeden z nich půjde s tebou na rande. Tak kdo to bude?
0: Je to strašně těžké. Musím si vybrat, vím, ale ne, no, nevím. Asi si vyberu.
3: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
7: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
10: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci. Brumík 5 kusů v balení za 29,90. Penny.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Unihobby.
6: Jednotka je na místě.
7: Flexa, Akučka a ta...
8: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
7: Klepeta.
9: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: čtení.
1: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.

0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Co si vezmu na sebe?
2: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
3: Ne, moc Wall Street.
4: Chceme víc za září.
2: Změř mi puls. To je dokonalé.
4: Zalando.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
7: Volkswagen.
8: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
9: Hned tam jedu.
8: Datart.
10: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
11: Karolin, jeden z nich půjde s tebou na rande. Kdo to bude?
12: Je to strašně těžké. Opravdu. Strašně. Musím si ale vybrat. Takže asi si vyberu. Vyberu Sáru.
11: Vybrala jsi Sáru. Okamžitě přilákala tvoji pozornost. Zajímavé bylo, že mezi vámi byla chemie na první dobrou. A Nils bohužel není tvojí volbou.
12: Bylo to vážně moc těžké, protože jsi milý a úžasný. Opravdu bylo těžké si mezi vámi vybrat.
11: Nilsi, děkujeme za účast.
13: Já děkuji, mějte se. Škoda, že jsem prohrál v cíli. Nicméně je zajímavé, že mohou společně vyzkoušet něco nového. Nejlepší na tomto pořadu je, že můžete uniknout z každodenního života, roztáhnout křídla a dělat něco nového. Loni jsem zjistil, že mám nemocné srdce. Proto je pro mě důležitější riskovat a zkoušet nové věci. Víte, nikdy nevíte, co vám budoucnost nabídne.
11: Jste skutečně nádherné. Ve vztahu je cítit nadšení. Pikantní je, že obě půjdete na vůbec první rande s dívkou. Tak řekněte, jaký je to pocit?
12: Je to strašně zajímavé a vzrušující. Já jsem šťastná.
11: Bude to zábava. Jsi šťastná a ty taky. Existuje něco lepšího? Neuvěřitelně zajímavé. Uvidíme, jestli to bude rande na louce.
12: Možná.
11: Máte co zkoumat. Hodně štěstí a mějte se.
12: Děkujeme.
11: Vybrala jsi mě? Musím se držet, abych nevybuchla. Jsem tak nadšená, bude to obrovská legrace. Uvidí, jak vypadám oblečená.
12: Těší mě, že jsem si vybrala Sáru, protože vypadá milé. Těším se, až si promluvíme a já ji poznám. Bylo by pěkné strávit spolu noc, nebo prostě tak něco. Moc se těším.
11: Rande.
12: Bude legrace vidět oblečenou Sáru po té, co jsem ji viděla nahatou. Ale musím říct, že jsem opravdu šťastná a moc se na všechno těším.
11: Na tohle rande se těším. S holkou to určitě bude zajímavé.
12: Ahoj, jak se máš?
11: Dobře, co ty?
12: Dobře, jsem trochu nervózní, ale bude to dobré. Dáš si kavu?
11: Ano, prosím.
12: Tady máš. Na zdraví.
11: Na zdraví.
12: Takže, no, máš ráda olivy? Tady máš, dej si.
11: Je úžasná. Nemám slov. Je to prostě... Nedostává se mi slov. Tak moc je úžasná.
12: Nemám tušení, čím se chci stát, nebo co budu v životě dělat. Možnosti jsou různé. Jednoho dne najdu něco zajímavého a druhého zase něco jiného.
11: I moje vysněná práce se mění. Už ve školce jsem chtěla být kadeřnicí.
12: To je zajímavé, já chci být kadeřnicí, to je legrace.
11: Jsem diplomovaná psí kadeřnice.
12: To je milé, skvělé. Během noci se ze Sáry může stát někdo opravdu zajímavý. Vyzařuje skvělou energii a podle mého je to opravdu úžasný člověk.
11: Na zdraví.
12: Na zdraví. Jsi bisexuální a prozradila si to.
11: No, prozradit. Ne, není to... Když se někdo zeptá, tak přitakám. Od jakživa jsem milovala holky, včetně mojí nejlepší kamarádky. A je dobré to vyslovit. Nikdy jsem nebyla s holkou na rande. Ani neměla takový vztah.
12: Neřekla jsem to nikomu z rodiny. Nedávno jsem to prozradila kamarádům, když jsem poznala nové lidi. Ptali se, jak to jde s klukama, no a já dodala, nebo s holkama. Rodina a přátelé si myslí, že se mi líbí jenom kluci, ale není to pravda.
11: Zajímavé je, že ani jedna z nás to neprozradila. Tohle je její coming out. Obě jsme poprvé na schůzce s holkou. Je to zajímavá společná zkušenost.
12: Bylo to opravdu obtížné. Jak začneš chodit s holkama? Jak se to dělá? S klukama je to přirozené, jenže s holkama... Malinko mě to děsí, to musím přiznat.
11: Ano. A když jsi nezačala, tak je to ještě děsivější.
12: Byla to skvělá příležitost to všem prozradit. Zjistili jsme, že toho máme hodně společného. V době dospívání jsem se neustále sama sebe ptala, co to se mnou je. Měla jsem pocit, že nikam nepatřím. Zažili jsme stejné a hodně podobné věci a cítili jsme, že nikam nepatříme.
11: Na zdraví. Nikdy jsem nepotkala nikoho, s kým bych se tak napojila. Nikdo mi nebyl tak podobný.
12: Mám to stejně.
11: Je mezi námi dost dobré spojení. Možná z toho vznikne něco nádherného.
12: Je zajímavé potkat někoho tak stejného. Po téhle schůzce mám pocit, že jsem si vybrala tu správnou osobu. Cítím, že to bude dobrá noc.
11: Po schůzce.
12: Navzájem jsme si prošli make-up a zjistili jsme, že máme podobné barvy na paletě.
11: Dneska ráno jsem se ptala, jestli si naneseme stejný make-up. Růžová a fialová a bude dobrá by vlajka.
13: Vyspali jste se spolu?
11: Vrátili jsme se do hotelu a objednali si pizzu. Pak jsme si sedli do vířivky a chvíli kecali.

0: Osa to pratade.
1: Vylezli jsme z ní a přemýšleli, co budeme dělat. Byli jsme strašně unavené, tak jsme šli spát. Rádi bychom dělali něco jiného, ale byli jsme prostě strašně unavené.
2: Byla by zábava dělat něco víc.
1: Jenže jsme byli unavené.
3: Máte se rádi?
2: Včera jsme se bavili a měla jsem pocit, že mluvím sama se sebou v jiném těle.
1: Cokoliv jsme řekli, tak zaznělo já taky.
2: Připadala jsem si úplně jako kolovrátek. Říkala jsem já taky.
1: Žijeme různé životy, ale přesto stejné.
2: Rozhovor šel dál, dokud jsme neodpadli, protože jsme opravdu byli úplně urvané jak kůň.
3: Zůstanete ve spojení?
2: Rozhodně si myslím, že ano. Skvěle jsme se napojili. Bude to, cítím to, úžasné přátelství.
1: Neměli byste chodit s někým tak stejným. Máte stejné slabosti. Ve vztahu se pak nemůžete doplňovat.
2: Těší mě, že jsem se toho zúčastnila. A jsem velmi pyšná na svou odvahu. Jinak bych tě totiž asi nikdy nepotkala.
1: Ještě jsem nepotkala nikoho, kdo je mi tak podobný.
2: Coming out je příjemný. Je skvělé to říct a potvrdit to. Už to není tajemství, hlavně tedy pro mě. Připadá mi, že jsem nebyla čestná sama k sobě. A proto je tolik příjemné to verbalizovat a říct to nahlas. Celému světu.
1: Ano, budeme skvělé kamarádky. Můžeme probrat plno věcí. Úžasně si totiž rozumíme. Myslím, že budeme mít skvělé přátelství. Až se vrátím do Stockholmu, můžeme podniknout něco zábavného.
4: Pro stanici O vyrobila GoTV ve studiích Bear.

traky. Je a čáda viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Co to je?
1: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Je! Yeah! Obrovské slevy. Pro vás. Pro vás. I pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
3: Hezké usínání stačí málo. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Unihobby.
4: Jednotka je na místě.
5: Flexa, Akučka a ta...
6: Ksoviňák, Čertí lejno, Arabela, Pajtěr.
5: Klepeta.
7: V Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Co si vezmu na sebe?
12: Miluju bejt v Lilijně hlavě.
13: To půjde na zasedání správní rady?
14: Ne, moc Wall Street.
15: Chceme víc za září.
13: Změř mi puls. To je dokonalé.
15: Zalando.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez

0: poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
2: Volkswagen. Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Dopřejte své domácnosti prvotřídní spotřebiče ETA s až 20% slevou.
4: Hned tam jedu.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Quiet, please.
6: Potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
7: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
8: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

0: We are many nations, but only one heart.
1: Fonzie!

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Tradiční oplatky Kolonáda Opavia, jeden bod navíc. Penny.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco.

0: co v rukávu.
1: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Unihobby.
4: Jednotka je na místě.
5: Flexa, Akučka a ta... ta...
6: Křoviňák, čertí lejno, Arabela, pajcer.
5: Klepeta.
2: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: Datart nákupy. Vařte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Co si vezmu na sebe?
3: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
4: Ne, moc Wall Street.
5: Chceme víc za září.
3: Změř mi puls. To je dokonalé.
5: Zalando.
6: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
7: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

up.

City up. JJK. We gon' fuck this whole city up.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Bonavita mysli u nás, apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku K-Jarmark brambory pozdní 5 kilo za 49,90. K-Mistři od Fochu vepřová plec kilo za 54,90. A Ariel gel, prášek nebo kapsle za 339,90. Kaufland.

0: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Dětský nápoj Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Unihobby.
3: Jednotka je na místě.
4: Flexa, Akučka a ta...
5: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
4: Klepeta.
6: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.
7: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.

Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Co si vezmu na sebe?
4: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
5: Ne, moc Wall Street.
6: Chceme víc za září.
4: Změř mi puls. To je dokonalé.
6: Zalando.
7: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
8: V datártu objednám.
9: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
10: Přijďte zas!
8: To byl Richard!
11: Připravte skvělý oběd raz dva s Eta pečenkou, která vaří, peče i grilluje. Datart.
12: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
13: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
18: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 74,90, řepkový olej Gusto Nas s apkou za 25,90 a Radegast rázná desítka za 13,90. Albert.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více s Pepco.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Snack It Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.
5: Získejte extra body na kouzelné lampičky a zvířátka s tímto produktem. Kofola 2 litry, jeden bod navíc. Penny.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Unihobby.
5: Jednotka je na místě.
6: Flexa, Akučka a ta...
7: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě.
6: Klepeta.
8: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: potlesk z tebe profíka nedělá. Je to volba. Vnitřní hlas. Každý den znovu a zas. Není to game, set, ani zápas. Je to život. Hraj jako profík, odpočívej jako profík, jes a makej jako profík. Tak jim tu nejlepší péči dáš a jako profík se zachováš.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan. Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: Co si vezmu na sebe?
3: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
4: Ne, moc Wall Street.
5: Chceme víc za září.
3: Změř mi puls. To je dokonalé.
5: Zalando.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
11: Datart nákupy. Užijte si výkon pro práci i hry s notebooky se slevou až 20%.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé bezsemené, půl kila u nás s apkou za 26,90, jihočeský Ajdam plátky s apkou za 19,90 a Fernet Stock za 109,90. Albert.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
3: Tati, co to je?
4: Oh, to je Kaufland Card Extra. Svět plný výhod. Slevy? Pro vás i pro vás. Věrnostní body za váš nákup, atraktivní odměny a nekonečné množství kuponů. Stačí při každém nákupu naskenovat Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Nyní v Kauflandu.
5: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci hrozny révivinné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Uni hobby.
2: Jednotka je na místě.
3: Flexa a kučka a ta... ta...
4: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtěr...
3: Klepeta.
5: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
3: Volkswagen.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Co si vezmu na sebe?
7: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
8: Ne, moc Wall Street.
9: Chceme víc za září.
7: Změř mi puls. To je dokonalé.
9: Zalando.
10: V Datartu objednám.
11: A za půl hodky zdarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
13: Objevte úhlovou brusku na Rex, se kterou bude práce jistější a pohodlnější. Datart.
14: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bez mastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
15: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
16: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
17: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
19: Bonavita mysli u nás s apkou za 59,90, Kinder čokoláda za 29,90 a kancelářský papír 500 listů za 89,90. Albert.

0: Co si vezmu na sebe?
1: Miluju bejt v Lilijně hlavě. To půjde na zasedání správní rady?
2: Ne, moc Wall Street.
3: Chceme víc za zář.
1: Změš mi puls. To je dokonalé.
3: Zalando.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
8: Tento týden z Kaufland Card Extra Snackit Cabanos Exclusive za 36,90 a Chibo Instantní káva za 129,90. Nyní v Kauflandu.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Je dynamická, spolehlivá a stvořená pro vaše pohodlí. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90. Penny.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
3: Volkswagen.
4: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to

0: Nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
1: Datart nákupy. Vazte zdravěji s horkovzdušnými fritézami se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
8: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
10: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
11: Unihobby.
12: Jednotka je na místě.
13: Flexa, Akučka a ta...
14: Ksoviňák, čertí lejno, Arabela, pajtě...
13: Klepeta.
15: Unihobby vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny na prodejně i online.